Hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
0: Rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, megakoncert Rádia Čas, Magmafest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas Rock k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Pomalu ale jistě se nám přiblížila 6. hodina středečního rána. Proto přeji dobré ráno všem, kteří v tuto chvíli startují své humanoidní systémy. Dobrou noc přeji naopak těm, kteří se vydávají opačným směrem, čili na kutě. Přece jenom máme léto, kdy není úplně nezvyklé, že se hranice mezi dnem a nocí mažou. Spoza mikrofonu vás zdraví Ivo Raška a mohu vám takhle ze startu hned prozradit, že na rádiu Čas Rock pro vás máme nachystanou další muziku. A to třeba pana Popa, Iggyho Popa. Kelský osud nám nastíní pánové z kapely Krucipisk. Kelský osud máme, barbary v nás. A pak tady máme ještě pecku z produkce Amorphis.

0: taky pustím ke slovo Milana Gellnera, nebo pro vás mám jeden knižní tip za skoro 30 tisíc. Nejprve si ale dáme zprávy a dopravní info, a to vše v podání Kristýnky Kubánkové, kterou takto zdravím do zpravodajské redakce, a jak jí, tak vám všem přeji krásné ráno.
1: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rok.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
6: Čas rok.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
8: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte, pokud projíždíte Zlínem, konkrétně na třídě Tomáše Bati a na třídě 3. května. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Krásné středeční ráno vám u zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. V Česku platí zákaz používání amalgámových plomb. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíše pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun.
6: Morava aktuálně.
9: Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který nyní slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
11: Jednalo se o rekonstrukci. Rekonstrukce stala 19 milionů korun. Z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů. Je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, ze vším všudy.
9: Nové bydlení nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě. Ve Zlíně nově funguje takzvaný Baťa pas. Jedná se o turistickou novinku, která propoje významná místa spjatá s odkazem Tomáše Bati a nabízí do nich zvýhodněné vstupy. Návštěvníci se tak mohou podívat levněji například do památníku Tomáše Bati nebo Čiperovy vily. Nasazené jedničky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou postoupily na Wimbledonu do čtvrtfinále 4 hry. Dohrála naopak Linda Nosková, která se Slovenkou Šramkovou nestačila na česko-polský pár Sisková-Piterová. Tolik aktuální zprávy na rádiu Č.

0: narozeniny. Ahoj, tady Tondra Uer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Na čas roku dozněl Iggy Pop a za další kapelou nemusíme chodit vůbec daleko, protože za okamžik nás čeká česká formace Krucipisk. Ty jste naposledy mohli vidět o víkendu na festivalu v Dřevohosticích, ale pokud jste je nechytli, tak nemusíte vůbec zoufat, protože mají opravdu nabité koncertní léto. Stačí se podívat, kdy se objeví v perimetru vašeho výskytu a pak si na jejich vystoupení zajít. Já vám do repráčku pustím jejich song nazvaný Keltský osud. Ovšem, ještě předtím nás čeká věštba našich osudů, alespoň tak, jak to z noční oblohy vyčetl náš dvorní astrolog Milan Gellner. A právě jemu v tuto chvíli přeji hezké ráno a předávám slovo.
1: Středa bude emočně hodně výbušná. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné, tak i ty opačné. Dít se tady toho bude hodně. Připomínat to bude italské manželství, takže budeme oscilovat od úžasných hlubokých zážitků a prožitků k divokým hádkám, zkouškám a omezením. Nudit se tak rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou velmi akční. Váhy mohou pociťovat velké vnitřní pnutí a vodnáři budou řešit své citové vztahy. Rybám se může skvěle dařit v sebeprosazení. Hradci budou hýřit energií a štíři by měli zažívat zvýšenou citlivost a vnímavost. Střelcům bude vše růst pod rukama. Berani mohou řešit domácí komplikace, halby budou velmi silně projevovat své emoce. Pany prosadí vše, co budou chtít. Kozorozy mohou projevovat velkou sebestřednost a býci budou ve své komunikaci velmi přesvědčiví. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budí.

6 hodin, 18,5 minuty. Ostrý budíček na čas roku se poměrně slušně rozjíždí a ještě přiložíme pod kotlem. Já tady před sebou mám zprávu, která teď potěší zejména všechny fanoušky kapely Black Sabbath. A vlastně je to i takový tip na to, jak můžete případně naložit s nadbytečnými 27 tisíci korunami. Tyhle prachy totiž můžete investovat do nové 500-stránkové bible s názvem The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter. Jedná se o vůbec první oficiální biografii, kterou posvětila sama kapela. Tahle ta kniha měla být původně už v loňském roce, krátce po Ozzyho velkém rozlučkovém koncertu. Jenže, jak asi sami víte, Ozzyho nečekaný odchod loni v létě plány na čas zmrazil. Teď se ale chystá vydání téhleté publikace, která nabízí mraky dosud nikdy nezveřejněných fotek, a to z objektivu legendárního fotografa Rose Halfina. Kromě prohlížení obrázků si ale přečtete třeba i exkluzivní rozhovory se všemi členy klasické sestavy. No a pojďme zpátky vlastně k těm penězům, kam jsem se chtěl původně dostat. Základní verze vás vyjde na zhruba 2800 korun. Ale pokud si potrpíte na výstřednosti a chcete limitovanou edošku s podpisy kapely, tak si připravte 18 tisíc. A ta absolutní sběratelská pecka, která je pěkně uchována a načlančaná v kovovém boxíku, tak ta vás vyjde na 27 tisíc korun. Ta cena je vysoká i kvůli tomu, že vyrobeno bude pouhých 200 kusů, takže je opravdu limitka, kterou si bude muset rozdělit celý svět. Takže o to bude asi trochu strkanice, i když, jako, já nevím, jestli sáhnete vy do úspor, anebo vám to připadá stejně jako mě už trochu přestřel, těch 27 táců, dejte mi klidně vědět. My si tak jako tak na tuhletu počas dáme celou partu, tady už jsou Black Sabbath a jejich pecka Tomorrow's Dream.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

0: týdne.
1: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Čas Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Dneska máme 8. července, krátce po 6:45. Léto je v plné proudu a o důvod k radosti navíc mají dnes všechny dívky, ženy a dámy, kterým bylo nad kolébkou dáno do vínku jméno Nora.
1: Nora, v tvojich dlaněch hvězdy horia, poznávám ti souhvězdia.
0: Toto ženské jméno je běžné především v severských zemích, v Anglii a v Irsku, kde má také pravděpodobně svůj původ, a volně přiložit do řeči našeho kmene by se dalo jako Bůh je mé světlo. Pokud vám ovšem na stěně stále ještě visí omšelý liturgický kalendář, tak ten uvádí, že dnes slaví svůj svátek

0: domácí.
1: Kilián je patronem omítkářů, bednářů a pokud máte náhodou problémy s revmatismem, dnou anebo očima, tak své modlitby anebo výhrušky vysílejte právě k němu. Tak to byl přehled toho, co se dneska píše v kalendáři. Až potkáte někde Noru nebo Kiliána, tak jim nezapomeňte poblahopřát ke svátku a my jim k tomu na čas roku přihazujeme další muziku.

0: pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

0: pohodové středeční ráno a příjemný poslech přeji ještě jednou všem posluchačům Rádia Čas Rock. Za 3 minutky bude už 7 a já můžu prozradit, že v té příští hoďce mrkneme třeba o co dneska hrajeme v letní rokové jízdě. K tomu přiložím pochopitelně první slovíčko výherní věty, ale především zde budu proto, abych poskytl rokovou potravu pro vaše ctěné sluchové receptory. Krátce poté, co se přehoupneme přes 7 hodinu raní, se můžete těšit třeba na Guano Apes. Ďábelský plán, přichystali panoptiko. A nebudou chybět ani Deep Purple. Ovšem ze všeho nejdříve nás čeká dopravní servis a také čerstvé zprávy s Kristýnkou Kubánkovou.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Trefíte se?
7: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
8: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Třinci na ulici Družstevní, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
10: Radio Čas Rock. Zprávy.
8: Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku vzrostlo šíření dětské pornografie, a to meziročně o 22%. Odborníci navíc varují, že v období letních prázdnin mohou být děti vystaveny online sexuálnímu zneužívání častěji než ve školním roce. Roste také množství sebevražd.
11: Morava aktuálně.
8: Obce Rychvalt a Dolní Lutyně finančně podpoří stavbu domova pro seniory v Bohumíně. V zařízení tak získají místa pro své obyvatele. Komplex s kapacitou 100 lůžek má vzniknout v oblasti na Panském 2. Největší městská investice v novodobé historii za zhruba 300 milionů korun by měla začít v roce 2028. V Přerově vznikne nová parkovací plocha. Nedostatek míst na stání v ulici Nábřeží doktora Edvarda Beneše vyřeší rozsáhlá rekonstrukce. Více nám k tomu řekla tisková mluvčí Lenka.

0: zahrnuje také úpravu nároží křižovatky z ulici Na Odpolední, kde vznikne nové místo pro přecházení, které propojí stávající pěší trasy a zvýší bezpečnost pohybu chodců v lokalitě. Rekonstrukce se dostane i samotné vozovky.
1: Matyáš Vacek se posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. 24. český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu tak oblekne bílý trikot pro nejlepšího mladého jezdce. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
2: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Máme 10 minut po 7 raní a ještě než pustím další muziku, tak se můžeme podívat na to, co se v dnešní den, čili 8. července, stalo v letech již zavátých pod nánosem času. Na stěnách visely kalendáře s letopočtem 1958 a deska z broadwayského muzikálu Oklahoma se stala vůbec prvním albem, které obdrželo takzvanou zlatou desku, což je ocenění, které předává hudební vydavatelství interpretovi, který překoná určitý počet prodaných nosičů.

A to přeskočíme. Zavítáme totiž do roku 1978. Právě tehdy 8. července po koncertě v klubu Apollo v Glasgow si policie vyšlápla na Joe Stromera a Paula Simonona z kapely The Clash. Oba byli zatčeni a pokutováni za výtržnosti, které v opilosti po koncertu páchali. Ano, už vlastně samotný koncert byl velmi divoký. Během show docházelo ke střetům mezi fanoušky a vyhazovači. Dost to podpořili tedy oba zmiňovaní pánové. A po skončení akce se výtržnosti přelili z klubů přímo do ulic v okolí. Joe Strummer a Paul Simonon se dostali do konfliktu i s místní policií a není divu, že tedy noc strávili v policejní cele. Tolik tedy k událostem, které se již staly, před námi je ale budoucnost, ve které se můžete radovat z muziky v povedeném podání Ševel a přidá se také Robert Tepper.

0: Ještě než se dostaneme k půl osmé, stihneme rychlý pohled na to, co se dělo včera na tenisových dvorcích v Londýně. Pokračuje totiž slavný Wimbledon, na kterém v úterní dohrávce nastoupil na krátce střižený pažit Jiří Lehečka proti Alexandru Zverevovi. Tohle osmifinálové klání se kvůli dodržení nočního klidu protáhlo na dva dny a i když se v té první části českému tenistovi moc nedařilo, prohrál totiž oba první sety, tak ta dohrávka nabídla opravdu parádní a velmi napínavou podívanou. Jiří Lehečka nejprve získal třetí set a brousil si raketu i na ten čtvrtý, který dospěl až do tiebreaku. Bohužel i přes to, že k tomu scházel opravdu velmi málo, tak Jirka prohrál a s turnajem se loučí. Daří se ale českým tenistkám. Fantastický výkon předvádí třeba Karolína Muchová, která si na londýnské trávě poradila 7-6 a 6-4 s japonskou čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Naomi Osakovou. Díky tomu se Karolína vlastně poprvé v kariéře probojovala až do semifinále Wimbledonu. A to i přesto, že, jak se přiznala, je silně alergická na trávu. No a v neposlední řadě musím vyzdvihnout výkony dvojice Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, se kterými už asi nikdo nechce ani hrát, protože tyhle dvě borky kosí soupeřky za soupeřkami a opět postoupili do čtvrtfinále čtyř hry. Tak držíme všem zbylým českým zástupcům palcáty, a se jim i nadále daří. Ostatně už dnes po 14. hodině můžeme fandit třeba i 21-leté Lindě Noskové, která rozehraje čtvrtfinálový zápas proti Elise Martincové. Tolik tedy v tuto chvíli dění na Wimbledonu, na čas roku jdeme zpátky za muzikou.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Zdravíme všechny rokové duše. Nebojte, brát vám je nebudeme, ale chceme vás pozvat k nám do rebelského baru.
1: Dnes to budou třeba nedávné záležitosti legendárních Deep Purple a nebo legend nu metalu.
0: No a čeká nás jeden spor o růžovou barvu.
1: Tak si nás nalaďte od 19 na rádiu Čas Rock.
0: Od 20 pak i s pohyblivými obrázky na Rebelu.

Tahle letní jízda rozhodně nenudí, protože vám každý den rozdáváme stupenky na opravdu parádní a různorodé akce. Dneska tady pro vás máme dvě vstupenky, které upotřebíte, ale až v době, kdy nátělníky, kraťasy a kroxy budou pravděpodobně schované někde na dně ve skříni a spíše šáhnete po zimní čepici nebo šále. Ve hře jsou totiž lupeny na megakoncert Rádia Čas, který se koná 21. listopadu, což je přesně za 136 dní. No ale proč bychom se nemohli předzásobit už v tuto chvíli? Ke všemu, když víte, že vás v Ostravar aréně čeká večírek s opravdu hvězdnou sestavou. Kromě třeba Davida Kollera nebo legendárních olympiků se na pódiu totiž představí i kapela Europe. Ta vyráží u příležitosti 40. výročí vydání jejich slavného alba The Final Countdown na evropské turné. A právě Megáč, Rádia Čas si pánové vybrali jako jedinou exkluzivní štaci na území České republiky. Tudíž máte jedinečnou příležitost, jak zažít Europe pěkně naživo, nahlas a taky zblízka. Jak už jsem říkal, dva volňásky jsou dneska k mání v rámci letní rokové jízdy. Vám stačí jako obvykle poskládat 4 jednotlivá slova do úhledné jednoduché věty a v odpoledním driveu s Hankou se ve správný čas dovolat k nám do studia. No a hned ten první díl dnešní větné skládačky vám prozradím za okamžik. Ze všeho nejdříve zde mám totiž hudební vábničku na zmiňovaný mega koncert. Skladbu Love Chaser, která se na albu The Final Countdown postarala o úplný závěr a která v Ostravar aréně také určitě zazní.

0: Před okamžikem zazněla ochutnávka z toho, co můžete slyšet pěkně naživo. Kapela Europe, která na podzim zavítá do Ostravy. Dvě vstupenky na megakoncert Rádia Čas, akce, která se uskuteční 21. listopadu 2026 v Ostravar aréně, jsou tady pro někoho z vás. Vše podstatné už asi zaznělo, chybí pouze zveřejnit první slovíčkový herní věty a tím dneska je pivo. Ano, pivo, správně. Pokud můžete, tak si třeba jedno orosené hned dejte, aby se vám to lépe zapamatovalo. Nebo možná bude lepší, když si to slovíčko někam zapíšete a můžete začít číhat na slovíčko číslo 9, které vám v průběhu ostrého budíčku určitě taky prozradím.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas rok.
3: Čas rok.

0: zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
4: Ahojte, zdravím všetkých bývalých, súčasných a hlavne budúcich fanúšikov a počúvačov Rádia Čas Rok a tiež bývalých kolegov, moderátorov v tomto médiu. Nielen za seba, ale za kapelu Grok chcem popriať k vašim 15-tinám všetko najhoršie, aby vás obchádzalo, samozrejme, k tomu hodne šťastia a elánu k vašej práci, ktorú robíte dobre. No a v neposlednom rade hromadu pravoverných poslucháčov. Nech žije Rádio Čas Rok. Za Grok, Zdeno Dili Hajdučák.
3: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Tohle byla Avantasia, ke které se v písničce I Tamed the Storm přidal zpěvák Jorn Lande. Další muzika už je pro vás na frekvencích Rádia Čos roku přichystána. Jako ukázku můžu nabídnout třeba Roba Zombieho. Taky mrkneme za fotbalem, k tomu si pustíme Metal Church. A song nazvaný Family Tree bude patřit Megadeth. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví a 4 minutky před 8 pohodové letní ráno přeje Ivo Raška. A taky Kristýnka Kubánková, která se hlásí o slovo, je před námi dopravní servis a čerstvé zprávy.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Dáš se mrak, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Třinci na ulici Družstevní, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Rádio Čas Rok. Zprávy.
6: Krásné středeční ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Podle meteorologů přijdou do Česka opět tropy a vedra tak znovu prověří i české rybníky. Vysoké teploty představují pro ryby jedno z největších rizik. Rybáři už proto chystají opatření, která by měla zabránit zbytečným ztrátám. K tomu patří například provzdušňovací technika a pravidelná kontrola kvality vody.
9: Morava aktuálně.
6: Slezská Ostrava má své kariérní centrum. To pomůže lidem postavit se znovu na vlastní nohy. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
10: Nová bezplatná služba vznikla s cílem podpořit lidi při hledání pracovního uplatnění i v období důležitých životních změn. Centrum je otevřené absolventům škol, rodičům po rodičovské dovolené, lidem po dlouhodobé nezaměstnanosti i těm, kteří hledají nový profesní směr nebo odvahu ke změně.
6: Nová poradna tak má lidem usnadnit orientaci v možnostech dalšího profesního směřování. Přerov otevírá recyklační místo. Obyvatelé města si zde budou moci za symbolický poplatek pořídit knihy, hračky, sportovní vybavení nebo zahradní potřeby. Tento Reuse Point funguje ve sběrném dvoře na Hrázi. Cílem střediska je předcházet vzniku odpadu a prodloužit životnost věcí. Teniska Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka porazila bývalou světovou jedničku a 4x grandslamovou šampionku Osakovou z Japonska. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Američankou Gaufovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.
12: Od pondělí do pátku vás vytáhne z postele ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Já myslím, že kdo včera koukal na utkání Argentiny s Egyptem, tak se musel fotbalem dobře bavit. Dokonce i moje 11letá dcera zírala na televizní přenos se mnou. V rámci osmifinále se jednalo zároveň o souboj dvou velkých hvězd, a to Lionela Messiho a na druhé straně Mohameda Saláha. No a egyptský borec měl dlouhou dobu důvody k radosti více, alespoň tedy do 79. minuty, ve které ještě vedl jeho tým 2-0. Jenomže následně obhájci titulu z Argentiny zabrali šponu a zařídili jeden z největších obratů fotbalových dějin. Asi někomu nespadne brada na zem překvapením, že svou zásluhu na tom měl právě kapitán Lionel Messi. Ten sice v prvním poločase neproměnil penaltu, ale pak na jeden gól přihrál a další pro jistotu vsítil sám. Během 13 minut Argentina zápas otočila na 2-3 a mohou se radovat z postupu. V semifinále, tak tam se potkají se Švýcary, kteří v pozdějším utkání porazili po penaltách Kolumbii. Tenhle zápas oproti tomu předchozímu moc vzrušení nenabídl. V základní hrací době to skončilo plichtou 0-0. Až penalty, tak ty stály určitě za pozornost a dopadly 4-3 ve prospěch Švýcarska, které se tak dostalo mezi nejlepší osmičku mistrovství světa a nastoupí proti zmiňované Argentině. Další dvojice, tak ty tvoří Francie, Maroko, Španělsko, které na turnaji ještě nedostalo góla, bude hrát s Belgií a dojde i na zajímavý souboj Norska a Anglie.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.

0: Já už jsem dneska zmiňoval to, že svátek slaví všechny nory, tak jim ještě jednou přeji všechno nejlepší. Jako obvykle se dá ale kromě jmenin, případně narozenin, oslavit i něco navíc. Máme třeba den s podtitulem Staň se znovu dítětem. Tak můžete zaspomínat na to, anebo přímo si zahrát na dítě a zajít si třeba někam na pískoviště, nebo vytáhnout nějaké angličáky, případně panenky, nebo si zahrát se sousedkami na doktory, to záleží na vás.
1: Nežajte na mě, mohl byste toho litovat.
2: No, tak opatrně, chlapečku.
3: Jdu vás, chlapeček, frajere.
0: No co? Ne, děti si ale mohou oslavit svůj den tím, že si zahrají nějaké videohry, protože máme den hraní videoher, právě tohleto. Takže si vyberte vaši oblíbenou gamesu a klidně si něco zahrajte.
4: Přátelé, na vítězství! Na vítězství!
5: Já World of Warcraft nehraju!
4: Patrsi, říkal, že jsi furt na počítači.
5: Jo, ale hraju dobrodružný ostrov Hello Kitty.
4: Patrsi, nainstaluj si World of Warcraft do počítače a připoj se online, jinak tě zavraždíme.
5: Aha, dobře, jo.
4: Dnešek si
0: tak, ještě tady mám další záležitost, poslední vlastně svátek, protože každý rok 8. července se slaví také den matematiky verze 2.0, což je příležitost připomenout si důležitost spojení matematiky a také moderních technologií.
6: 2a minus závorka 3b minus 5a závorka rovná se a plus b.
7: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
6: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
0: Tak řešení tohohle příkladu nechám na vás. Máme ještě jeden svátek, nevím, jestli je to svátek, ale je světový den alergií. K tomu se ovšem dostanu i za chviličku. Teď je před námi další muzika, a to v podání skupiny Dynasty.

0: Slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
4: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber, originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
5: Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, megakoncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
1: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rock.

Dnes máme na programu 8. červenec, což je kromě všeho jiného i Světový den alergií. Termínově to sedí, protože v současné době zažívají mnozí alergici doslova vlastně žně, protože vzduchem se prohání hromada různých pilů a vůní, které způsobují kýchání, svědění a nezastavitelný proud z nosů. Když se dívám na aktuální pilové zpravodajství, tak se daří jitroceli, travám, šťovíku nebo pelinku. Ostatně ani já v tomto období se neodvážím vyrazit ven bez kapesníku a tak nějak jako věřím, že v tom nejsem úplně sám. Nicméně jsou mezi námi i lidé, kteří bohužel trpí na velmi výjimečné alergie. Tak si představte, že existuje dokonce alergie na mobilní telefony. To znamená, že kdykoliv se pokusíte zavolat, tak se osypete a naskáčou vám

0: červené skvrny, což na druhou stranu může být ale i alergická reakce na člověka, kterého máte právě na druhé straně drátu. Pak je tady alergie, kterou trpím asi i já, a to je alergie na cvičení. Pozná se to podle toho, že jakmile se pokusíte nějakým způsobem se pohybovat systematicky, tak se začnete zadýchávat, kýchat, kašlat a může se vám udělat i nevolno. S tím jsem se určitě potkal nejenom já. Pak je tady ještě jedna poslední zajímavá alergie, a to je nesnášenlivost na vodu. Vzhledem k tomu, že lidské tělo je právě z nějakých 80% tvořeno H2O, tak se mi to zdá být až neuvěřitelné, ale opravdu to existuje. Podle odhadů na světě najdeme několik desítek lidí, kteří touto bizární alergií trpí. Takže buďme rádi ještě za tu alergii na pil, že ano?
1: Je ty snedlburák?
2: Ne, přičichl jsem si k nektarince, ale to nic, můžu dýchat sluznými kanálky.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Pokud jste si jako já dopřáli v tuto chvíli nějakou malou svačinku, tak vám přeji dobrou chuť. Možná je čas dát si na to i nějaké to kafíčko. Každopádně na čas roku 10 minut před 9 dozněli All the Domains, americká kapelka, která pochází ze Springfieldu, což ale není takové to městečko, kde se pohybují pouze žluté animované postavičky, ale opravdické, skutečné město Massachusetts. Před námi další muzika v podání Megadeth, dáme si také českou Alžbětu, no a pak se pomalinku už přesuneme do závěrečné čtvrté fáze Ostrého budíčku s datem 8. červenec, kde se dozvíte druhé slovíčko v rámci letní rokové jízdy. Do té doby ještě ale slibovaná muzika. Radio Čas Rock.

0: Tohle je kapela, která slaví svůj svátek vždycky 19. listopadu, protože právě v ten den je v kalendáři uvedeno jméno Alžběta. No a právě takhle si těhle ti pánové a jedna dáma za bicími nechají říkat. Pokud byste si je chtěli užít také naživo, tak máte přes léto určitě mnoho příležitostí. Nejdříve, dokonce už zítra, pokud se nepletu, tak vystoupí Alžběta v Jedovnici v kempu Olšovec, kam si na ně můžete vyrazit a užít si právě tuhletu partičku pěkně zblízka a naživo. Před námi je další hodinka Ostrého budíčku, kterou vyplníme pochopitelně další muzikou. Jako ukázku mohu nabídnout třeba Brainstorm. Na své si přijdou i fanoušci Rolling Stones. Koukám se, co si tady vybírám za témata. Mrkneme na Tour de France. Taky tady mám jednoho dnešního oslavence, tak i na něj přijde samozřejmě řada. A nesmím zapomenout na letní rokovou jízdu. Sliboval jsem druhé slovíčko do dnešní výherní věty, tak ani o něj nepřijdete. A k tomu muzika, třeba Vypsaná fixa. Již nedílnou tradicí a nepsaným pravidlem je to, že si na přelomu hodiny poslechneme čerstvé zprávy, také mrkneme na to, jak to aktuálně jezdí na silnicích, a to vše pro vás připravila Kristýnka Kubánková.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Trefíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Pohořelicích na Brněnsku, konkrétně v ulici Průmyslova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
10: Radio Čas Rock. Zprávy.
8: Krásné dopoledne, posloucháte Radio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. V Česku platí zákaz používání amalgámových plomb. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí, ale jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíše pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun.
11: Morava aktuálně.
8: Městu Bohumín došla trpělivost s nelegálním navážením odpadu. Týká se to například přírodní oblasti u Heřmanických rybníků na pomezí Ostravy. Radnice proto zakoupí speciální techniku. Řekla nám to mluvčí Jana Končítková.
12: Aktuálně připravujeme pořízení speciálního monitorovacího dronu, který má sloužit při kontrole rozsáhlých a hůře přístupných lokalit, kam se naši strážníci dostávají jen velmi obtížně. Mohl by pomoci právě při odhalování černých skládek v přírodě. Nejdůležitější roli by ale tato moderní technika měla sehrát při mimořádných událostech, například při záplavách, které naše město v minulosti opakovaně zasáhly.
8: Šumperk bude mít nové městské nájemní byty. Ty vzniknou v bývalém areálu textilky H2. Nový bytový komplex bude mít 6 bloků a bude v něm 90 bytů různých velikostí o 1+KK do 3+KK. Všechny bloky budou propojeny podzemním parkovištěm. Nasazené jedničky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová postoupily na Wimbledonu do čtvrtfinále. finále 4 hry. Dohrála naopak Linda Nosková, která se Slovenkou Šramkovou nestačila na českopolský pár Sisková-Piterová. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

9 minut po 9 jsme si na čas roku mohli pochutnat i na zakázaným ovoci. No a za další muzikou se přesuneme do Spojených států, odkud pochází Beck. No a není to náhoda, že vám právě tohodle pána pošlu do repráku, protože dneska je to přesně 56 let, co přišel tenhle ten hudebník rodným jménem Beck David Campbell na svět. Chlapí, který se na vrcholu své hudební kariéry pohyboval zejména v 90, ale aktivní je i dodnes. Byť tahle hitovka Loser, kterou slyšíte v podkresu, je nepochybně tou nejznámější jeho peckou a song, který z něj udělal de facto přes noc hlas generace

A Beck je velmi nadaný muzikant. Moc se ale o něm neví, že ovládá hru rovnou na 12 různých hudebních nástrojů. A to včetně kytary, banja, siátru, kláves nebo bicích. A teď pojďme všichni.

Mimochodem toho, že má hudební geny, není úplná náhoda. Jeho maminka byla velmi umělecky založená, dokonce patřila mezi jednu z ikonických tváří v legendární newyorské factory Andyho Warhola. Jeho dědeček, tak to byl zase významný průkopník avantgardního uměleckého hnutí Flexus. No a otec, tak ten je velmi uznávaný kanadský aranžér, skladatel a také dirigent. Jak se říká, geny nevytentuješ. My si tedy dáme věcičku. Ano, ano, ano, správně. Věcičku od Beka, nazvanou Devil's Haircut. A alespoň na dálku přejeme Bekovi všechno nejlepší k jeho 56. narozeninám.

0: Ladíte frekvence rádia Čos roku, na kterém se nyní letmo podíváme do Francie, kde probíhá Tour de France. Někteří méně zkušení jezdci a nováčci už asi tak trochu začínají tušit, že tenhle ten závod není žádná legrace. Včerejší čtvrtá etapa to ostatně opět potvrdila a k tomu nabídla velmi zajímavou podívanou. Hodně se nyní v této souvislosti skloňuje i jméno českého cyklisty Matyase Vacka. Rodák z Berouna dokonce z úniku mohl včera útočit na vítězství, ale nakonec se podřídil i týmové strategii. Každopádně pro něj, nebo hlavně tedy pro stáj jako takovou, to dopadlo velmi dobře, protože čtvrtou etapu Tour de France z Carcassonne do Foix ovládl jeho stájový kolega Mats Pedersen. Ten v závěrečném sportu nedal soupeřům šanci a tuhletu etapu vyhrál.
1: Kevin Vauclair se teď dostává na první pozici. Mats Pedersen je hned za jeho zadním kolem. A teď bude chtít ukázat Mats Pedersen, proč je trojnásobný vítězem klasiky Gent-Wevelgem. Proč je bývalý mistr světa. Podívejte se, tohle je oparník. Ale Mats Pedersen si jede pro své třetí etapové vítězství v kariéře. A ještě, aby ta dominance byla výrazná, Sean Quinn na druhém místě to vypadá, ta boje. S Raulem Garcia Pierdou vidíte obrovskou radost Matse Pedersena.
0: Nicméně Matyas Vacek se i tak díky své dřině posunul na průběžné třetí místo a za odměnu ke všemu dostal ještě bílý, pěkně vypraný a vyžahlený dres pro nejlepšího mladíka. Do žlutého trikotu se dneska obleče Nor Thorsten Traen, který je novým celkovým lídrem. No a co se týče dnešního programu, tak cyklisté mají před sebou 158 kilometrů a pár drobných dlouhou etapu. A přestože vlastně peloton pojede s kulisou pěkných pyrenejských štítů v zádech, tak trasa má rovinatý charakter a ukážou se především sprinteři. Tolik tedy dění na Tour de France. My se vracíme zpátky do playlistu Rádia Čas roku.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
5: Rokeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Rock.
1: Stejně jako každý jiný den, taky dnes soutěžíme o vstupenky na nějakou parádní akci, koncert nebo festival. Takhle při středě pro vás máme dva lupeny na mega koncert Rádia Čas, který proběhne 21. listopadu v Ostravar aréně a nejmenuje se to mega koncert jen tak pro nic za nic. Na místě vystoupí například olympici David Koller anebo švédské legendy Europe. Ti přijedou do Česka zahrát pecky ze svého kultovního alba The Final Countdown, no a vy u toho můžete být ke všemu zadáčo. Stačí dát dokupy jednoduchou větu o čtyřech neznámých slovech. Jedno, to první už vlastně znáte, protože jsem vám ho prozradil dříve, ale jako obvykle přidám i to druhé. Tak si připravte nějaké psací potřeby, nebo si udělejte ve vašich ctěných mozkovnách místo, jen co dohrajou paparouč, tak se ho totiž dozvíte.

A povím vám, že když tak koukám na tu dnešní výherní větu, tak de facto až na jednu spojku se jedná o tři slova a tři takové komodity, které člověk potřebuje nezbytně k tomu, aby přežil na této planetě. To první slovo už jste slyšeli, ale že jste to vy, tak já to zopakuju, bylo to pivo. Tím druhým slovem, které následuje, je rok. A pak to zbylé, to už vám zase prozradí Honza, no. A nebo Hanka, vlastně v odpoledním driveu, kdy se také rozjede naplno soutěž o vstupenky na megakoncert. Takže začátek této věty už znáte. Pokud jste si to nenapsali, tak si to napište, nebo zapamatujte, nebo to řekněte někomu, kdo je vedle vás a má lepšího pamatováka. Pivo rok, zbytek téhleté věty holé se dozvíte v průběhu dalšího vysílání. Ode mne je to ale vše, protože je 9 hodin a 40 minut, čímž se ostrý budíček dostal na samotný závěr své životnosti. Ale nezoufejte, zamáčkněte slzu, kromě toho, že vás čeká nabitý program, který tady povedou mý kolegové, tak my se uslyšíme zase zítra v 6 ráno. Do té doby se opatrujte, jak nejlépe dokážete, a já vám posílám další muziku.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Dáš se mraku.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Hledáte jistou práci?
13: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
12: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
13: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
12: Chci do Tatry CZ.
13: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.

0: Tak děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

buďte zdraví, rokeři. 10. hodina je tady a tak se vlády nad studiem Rádia Čas Rok ujímá nejtěžší vává kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do toho dáme. Iron Maiden, přidají se Good Heart. Pak jako formace Game. Malý výběr z toho, co na rádiu Čas Rok zazní. Od Milana se tradičně dozvíme, cože nás čeká, a zprávy, tak ty má pro nás nachystané Kristýna. Dobré dopoledne.

0: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bajerova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku vzrostlo šíření dětské pornografie, a to meziročně o 22%. Odborníci navíc varují, že v období letních prázdnin mohou být děti vystaveny online sexuálnímu zneužívání častěji než ve školním roce. Roste také množství sebevrážd.
4: Morava aktuálně.
1: Obce Rychlad a Dolní Lutyně finančně podpoří stavbu domova pro seniory v Bohumíně. V zařízení tak získají místa pro své obyvatele. Komplex s kapacitou 100 lůžek má vzniknout v oblasti na Panském 2. Největší městská investice v novodobé historii za zhruba 300 milionů korun by měla začít v roce 2028. Město Otrokovice se připravuje na řadu dopravních komplikací. Cílem je zvýšení bezpečnosti, zlepšení technického stavu komunikací i veřejného prostoru. Kde řidiče čeká omezení, nám řekla mluvčí radnice Lenka Vaculová.
5: Jejich oprava je nezbytná také s ohledem na připravovaný projekt modernizace železniční trati Otrokovice-Vizovice. Další z plánovaných investic zamíří do prostoru za obchodním domem na Baťově. Třetí plánovaná investice v oblasti dopravy směřuje rovněž na Baťov, tentokrát do ulice Karla Čapka. V září se začnou stavět dvě vyvýšené křižovatky. První křížení s ulicí Erbenova u budovy Senioru B a druhá křižovatce s ulicí Moravní v prostoru u vjezdu přístavišti.
1: Matyáš Vacek se posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. 24-letý český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu tak oblekne bílý trikot pro nejlepšího mladého jezdce. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z HC Oceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: čas rok dostali prostor Good Charlotte, no a před námi Milan Gelnár.
1: Středa bude emočně hodně výbušná. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné, tak i ty opačné. Dít se tady toho bude hodně. Připomínat to bude italské manželství, takže budeme oscilovat od úžasných hlubokých zážitků a prožitků k divokým hádkám, zkouškám a omezením. Nudit se tak rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou velmi akční. Váhy mohou pociťovat velké vnitřní pnutí a vodnáři budou řešit své citové vztahy. Rybám se může skvěle dařit v sebeprosazení. Raci budou hýřit energií a štíři by měli zažívat zvýšenou citlivost a vnímavost. Střelcům bude vše růst pod rukama. Berani mohou řešit domácí komplikace a lvy budou velmi silně projevovat své emoce. Pany prosadí vše, co budou chtít. Kozorozy mohou projevovat velkou sebestřednost a býci budou ve své komunikaci velmi přesvědčiví. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Dívám se do rozpisu kapel letošní holby a Proteus, tak ten tam dostane prostor v sobotu 25. července od 8 večer. Ale celý tento dvoudenní hudební maraton začnou o den dříve úderem 15. hodiny Witchhammer a pak už to půjde pěkně jako po másle. Malignant, Tumor, Kurtizány z 25. Avenue, Citron, Cocod Minute a Tři sestry. No a v sobotu tam úderem 1 hodiny odpoledne na pódiu dostanou prostor Ballistic a po nich Forest Jump, Reflections of Karma, Jamaron, Ivan Mádek se svým banjo bandem, už zmiňovaný Proteus, Aleš Brichta a velké finále, tak to bude patřit největší hvězdě letošního ročníku, a to kapele Pretty Maids. Jestli byste tuto sestavu, přátelé, taky chtěli vidět na vlastní oči, není vůbec nic jednoduššího, než si na webu Rádia Čas Rock koupit vstupenku. A je to. Tak se do toho můžete pustit a já vám k tomu nabídnu Iron Maiden, kteří dostanou prostor za malou chvíli.
1: Čas Rock, Čas Rock.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert, stojí za to jíst lépe.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
6: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno, 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber, originál s příchutí kečup nebo sýr, 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange, půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
7: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroomhead a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
1: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Přesně o půl jedenácté nám na rádiu Čas Roh dozněli Iron Maiden, před námi je, jsou Breaking Benjamin a tale taky vy, 725-33-1155.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Roh.

čas rok a ta další muzika, tak ta poletí klukům na stavbu do Opavy, protože napsal Jirka: čau Hanzi, co tak zahrát Freedom Call právě těm, kteří tam bouchají. Já tam jdu s materiálem, takže kluci, zhruba za 20 minut jsem tam. To je jeho vzkaz. Já vám přeju, ať se dílo daří, a tady to je.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Taková jedna ze života. Zdravý doktor a samozřejmě doktor PP. Toto nám, tyto nám ukončili tuto hodinu. A jedeme na... Rádio Čas Rock, Daughtry, Judas Priest. A do třetice Foo Fighters. Tak si na Rádio Čas Rock budeme určitě hrát, mrkneme se na naší letní rokovou výzdu Rádia Čas Rock a bude toho mnohem a mnohem víc. Tak hodně štěstí ve hře a pěkné dopoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 490.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bajerova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Podle meteorologů přijdou do Česka opět stropy a vedra tak znovu prověří i české rybníky. Vysoké teploty představují pro ryby jedno z největších rizik. Rybáři už proto chystají opatření, která by měla zabránit zbytečným ztrátám. K tomu patří například provzdušňovací technika a také pravidelná kontrola kvality vody.
5: Morava aktuálně.
2: Ostrava nabídne další nové byty. Vyrostou v lokalitě Malé Louby. Původně tu ale měla vzniknout klinika. Podrobnosti dodává Petr Havránek z tiskového odboru radnice.
6: Změna původního záměru kliniky estetické medicíny na rezidenční projekt městského bydlení s aktivním partnerem posílí polifunkční charakter centra města. Lidem nabídne kvalitní bydlení v lokalitě s dobrou dostupností služeb v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí. Bytový blok Malé Louby by měl obsáhnout zhruba 50 bytů i prostory pro služby.
2: Přerov otevírá recyklační místo. Obyvatelé města si zde budou moci za symbolický poplatek pořídit knihy, hračky, sportovní vybavení nebo zahradní potřeby. Tento Reuse Point funguje ve sběrném dvoře na Hrázi. Cílem střediska je předcházet vzniku odpadu a prodloužit životnost věcí. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Osakovou z Japonska. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Američankou Gaufovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.

0: Čas rok.
1: Posloucháte Rádio Čas rok, no a to děláte dobře, protože to má pro někoho z vás nachystané dvě vstupenky na megakoncert našeho bráchy Rádia Čas. Ten se bude v Ostravar aréně konat 21. listopadu a vystoupí na něm jak Olympic, tak Europe a mnoho dalších. No a vy se tam můžete dostat úplně zadarmo a to za pomocí dnešní výherní věty, ze které Ivoš ráno vypustil tyto dvě slova. Pivo, rok. To je hezka, že? Pivo, rok. A jak to bude dál, tak to se dozvíte v tom našem společném driveu, který má před sebou ještě necelé 4 hodiny. Tak pozorně poslouchejte, já vám držím palce a přikládám další pecky, tentokrát v podání Nickelbacku, anebo AC/DC, kteří dostávají prostor jako první v pořadí.
0: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Je 8. červenec a v tento den roku 1992 odstartovalo druhé kolo kuponové privatizace. Vzpomínáte si, rokeři, na ten blázinec, který kolem toho byl, ty nekonečné fronty před těmi výdejnými místy a další dneska už těžko uvěřitelné věci. Klidně se svěřte na Moca Brádia Čas Rok, jak jste vy se svojí kuponovou knížkou dopadli. Vynesla vám nějakou vatu a nebo ani nevíte, kde jste ji tenkrát založili. Já si vzpomínám, že my jsme doma od nějaké karvinské fabriky dostali za dva kusy necelé 4 litry, ale co si budeme povídat, v té době to byly hodně dobré peníze, když bylo na výplatu v papírovém sáčku tehdy něco kolem 1800. Tak se do toho můžete pustit, číslo je pořád stejné, 725 33 1155, a já vám na oplátku a ještě k tomu úplně zadarmo pošlu Judas Priest, Motley Crue a celou řadu dalších. Tak fajn poslech.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Zdravíme všechny rockové duše. Nebojte, brát vám je nebudeme, ale chceme vás pozvat k nám do rebelského baru.
7: Dnes to budou třeba nedávné záležitosti legendárních Deep Purple a nebo legend nu metalu.
6: No a čeká nás i jeden spor o růžovou barvu.
7: Tak si nás nalaďte od 19 na rádiu Čas Rock.
6: Od 20 pak i s pohyblivými obrázky na Rebelu.

Motley Crue to mají pro tuto chvíli na rádiu Čas rok za sebou a před námi je písnička na přání a to rovnou k narozeninám. Čau, skvělé rádio Čas rok. Jestli by šlo Ed Guy, mému bráchovi, k jeho dnešním narozeninám, bylo by to opravdu skvělé. Takže brácho, za celou naši rodinu a za všechny kámoše přejeme všechno nejlepší, toto poslal Martin. No a rádio Čas rok se do toho zástupu gratulantů samozřejmě taky připojuje.

čas rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme čas rok. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.

0: Classic zmrzlinový Core Note Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
3: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
4: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Středeční poledne je tady a my si k tomu dnešnímu obědu budeme hrát dál skvělé pecky, jako třeba od Amaranta. Mám v zásobě Anthrax. A taky Horký žeslíže. Taková je hudební nabídka Rádia Čas Rok, do které se pustíme hned po zprávách. Ty už přivírá Honza Galenčík a ode mne přání dobré choti a taky fajn už odpoledne, přátelé.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Vážná nehoda se aktuálně řeší na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu ze Slovenska na Třinec u obce Bystřice bouralo osobní auto. Na místě jsou záchranáři. Nehoda se na Frýdecko-Místecku řeší taky v obci Baška. Na výjezdu na Pržnov tady boural cyklista. Silný provoz je právě teď v Brně v Merhautově ulici. Nefungují tady semafory. A v Brně pozor taky v Bauerově ulici. Tady se srazilo nákladní auto s osobním.
4: Radio Čas Rok.
3: Dobré středeční poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Rodiny si přilepší, poslanci schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten se pro jedno dítě nově může vyšplhat až na 400 tisíc korun. Podle televize LTV Plus se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027.
2: Morava aktuálně.
3: Cyklistům se v Opavě otevřela opravená trasa. Město dokončilo rekonstrukci tří úseků cyklostezky číslo 55, která je součástí Slezské magistrály a předloni v září ji poškodili povodně. Práce vyšly na více než 3,5 milionu korun. Zlínský kraj podpoří částkou 1 700 000 korun bezpečnost dětí v dopravě a rozvoj dopravních hřišť v regionu. Zvláštní dotaci 300 000 korun dostane i Rožnov pod Radoštěm, který díky tomu může uspořádat celostátní kolo soutěže mladých cyklistů. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Doležal.
5: Jde o prestižní celorepublikovou akci s významným vzdělávacím, preventivním a společenským přesahem. Jejím cílem je systematicky vychovávat děti k bezpečnému chování, k silničním provozu, rozvíjet jejich dopravní dovednosti, odpovědnost a také respekt pravidlům silničního provozu. Proto jsme se rozhodli ji podpořit.
3: Dotaci dostanou i Zlín, Otrokovice, Valašské Meziříčí a Uherský Brod. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na Belgičanku Elis Mertensovou. Utkání začíná přesně za 2 hodiny. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Ano, bedlivě na rádiu Čas Rok probíháme probíhající mistrovství světa ve fotbale, na kterém je dneska volný den. Zítra se proti sobě ve čtvrtfinále postaví Francie s Marokem. V pátek to bude Španělsko s Belgií, v sobotu Norsko, Anglie a v neděli Argentína se Švýcarskem. Semifinále, tak to je naplánované na příští úterý a středu, pak přijde na řadu v pátek další zápas a o zlato, tak o to se bude jak jinak hrát než 19. července. Ale dneska je 8. a na rádiu Čas Rok pokračujeme s Amarantem anebo Mikem Oldfieldem. Tady jsou
0: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio. Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.

0: Podcast Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Ano, přesně tak. No a pojďme se teď podívat na silnice, protože z těch nám tady od vás chodí celá řada upozornění. Bacha na to, na cihelní, tak tam jsou čerti na svém klasickém místě, u Ferony se taky grilluje. No a i tady po Martinovské se prohání trojková bílá oktávka. Tak bacha opravdu na to, rokeři, pokud taky ještě někdy něco zahlédnete, tak klidně to můžete šoupat na číslo 725331155, protože byla by škoda jim tam spát nějaké kačky. No a já vám na šťastnou cestu za malou chvíli nabídnu třeba Entrex. Tak, dobré odpoledne s rádiem Čas Rock.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 490.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
3: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.
4: Časrock. Časrock.

od Horký, že slíže a před námi Kiss in Dynamite. Nazdar Hanzi, dej nám tam prosím tě něco od této kapely, bylo by to pro všechny, kterým už pomalu, ale jistě končí hraní směna. Velké díky, Petere.

0: Rock. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
6: Svět filmu, premiér a seriál.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy.

0: Novina, přiblížili jsme se ke 13. hodině a na rádiu Čas Rok budeme pokračovat. V těch následujících 60 minutách si dáme třeba další skvělou muziku, jako třeba, když se na to tak dívám, tak paparou. Bude taky Doropeš? A nebo Corey Taylor? Tak je před námi taky novinka týdne a pozvánka na jednu buď skvělou akci, nebo prostě jenom tak za sportem, záleží, jak si to přeberete sami. Tak dobré odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Zdržet se právě teď můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města před Jirskou osadou. Tady se můžou tvořit kolony. Vážná nehoda se řeší na Frýdeckom Jístecku. Na trase od Slovenska na Třinec u obce Bystřice tady bouralo osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním. Vážná nehoda se stala taky v obci Baška na Frýdeckom Jístecku. Na výjezdu na Pržno tady boural cyklista. A s komplikacemi musíme počítat i v Brně, v Merhoutově ulici. Tady nefungují semafory a je tady silný provoz.
4: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Dobré středeční odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Současné počasí přeje houbařům. Češi si v posledních dnech z lesů v celé republice nosili plné košíky různorodých druhů hub. Mezi nejčastější patřily lišky, muchomůrky a růžovky. Mykologové ale varují, že předpovídané vysoké teploty růstu hub ublíží.
6: Morava aktuální.
3: V Kopřivnici přibyly další 4 byty zvláštního určení. Středisko sociálních služeb zvýšilo počet opravených bytových jednotek na 17. Více dodává mluvčí města Lucie Macháčková.
7: Kromě dříve známém jako dům s pečovatelskou službou je téměř 100 malometrážních bytových jednotek ve vlastnictví města. Ty jsou určeny zejména pro bydlení seniorů a tělesně handicapovaných občanů, jímž je v případě zájmu poskytována pečovatelská služba. Město chce všechny tyto byty postupně upravit tak, aby vyhovovaly současným potřebám.
3: V Olomouckém kraji zrušili zákaz rozdělávání ohně v přírodě. To hejtmanství vyhlásilo koncem června kvůli suchu a vysokým teplotám. V posledních dnech se ale výrazně ochladilo a dešťové přeháňky riziko vzniku požárů snížily. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na Belgičanku Elis Mertensovou. Utkání začíná přesně za hodinu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu čas rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio čas rok, nejsme jen rádio, jsme čas rok.

0: Gatecrasher, jejich tři kříže, no a před námi novinka týdne. Rádio Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
0: Je tady další novinka týdne Rádio Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: No to byla kapela Autograf a naopak jako Pantograf můžete být zkroucení v ostravském hangáru, kde na vás od pondělka do neděle čeká výžití pro celou rodinu.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rock.
0: Ano, lezecké stěny, dětský koutek, skvělé občerstvení a to všechno pod jednou střechou. Jestli jste sportovně nadaní, přátelé, anebo chcete ty své ratolesti, jak se patří, utahat, tak máte možnost. Jo, a zavírají až v 10 večer. No, to já už té době dávno funím do poštáře, ale teď je za 10 minut půl druhé a před námi jsou na rádiu Čas Rock Papa Roach, Doro a taky vaše hudební přání. Tak pěkné odpoledne.
1: Rockové tipy Rádia Čas Rock.

0: zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trafíte se?
3: Tex se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
6: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte ale po ně 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
7: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Rádio Čas Rok nám doznívá Doropéš. No a před námi co jiného než písnička na přání. Jestli máte tady zájem, tak jsem s ní. 725 33 11.

0: Teď jak slyšíme.
1: Ano, já jsem s vámi zastavil, co trochu lépe slyšíme.
0: To si hodný. Tak pracovně v autě nebo civilně, nebo jak to máš?
1: Jasně, pracovně, no, tak tady, ještě jsem stále na dovolenou, tak na dovolené už jsem byl, já vždycky schválně chodím a ten poslední týden školního roku, protože když se potom vrátím z dovolené, tak jsou všichni pryč, krásný provoz, hospoda prázdná, silnice prázdná, tak to mám rád.
0: To tak to je dobře, tak a konkrétně jsi teď v Brně, jak jsi říkal?
1: Ne, jsem v Lučině, to je 11 km na jich, na autopeči.
0: A všechno v pohodě?
1: Zatím jo, protože jak jsem právě řekl, silnice jsou úplně prázdný a doufám, že u vás je to tak tež.
0: No tak nedá se to tak říct, protože tady je to všechno rozjebané od A až do Z, ale co se dá dělat. No, panoptiko nachystané komu?
1: Tak samozřejmě jako vždycky to bude všem metalákům a metalečkám. A samozřejmě všem kamionistům, kterým zároveň připomínám, že v pátek 17.00 o prázdninách vždycky začíná zákaz, takže kluci domů v pátek.
0: Jo, takhle to je, vidíš to, tak ty jsi jeden z nich.
1: Už ve čtvrtek to mám jistě rovnou domů, promiň?
0: Ty jsi taky jeden z těch kamionáků nebo jenom nakladák?
1: Samozřejmě, už to na mě zkoušel teďka, jak jsem mu rovnou poslal ten můj dispečer, jak jsem mu rovnou poslal tabulky, kde to jasně píšou, od kolika to o prázdninách je prostě zákaz, takže žádný víkendový přesčasy a tak dále.
0: Důležité, že máš přehled. Měj se hezky, přejeme šťastnou cestu a děkujeme. Ahoj.
1: Zdravím, díky, ahoj.

0: Class Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
2: Vaše sběrna CZ.
1: Vaše sběrna CZ.
3: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
6: Čas rok.

0: Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.
1: Tak, děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
2: A kam, mami? To nás tady necháte?
3: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
0: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio.

0: jsme se přehoupli přes 14. hodinu a před námi je dalších 60 minut. V nich Nicole Byrne. Super, super, super, super. Race Against. Tak jako Decára. Mohli bychom se taky mrknout do kalendáře, což je všechno se stalo, kdo slaví a tak dále. No a budeme pokračovat v letní jízdě Rádia Čas Rock. Tak hodně štěstí a dobré odpoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Jablka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Problémy jsou právě teď na dálnici D49 na trase Hulín-Frišták. Tady je na vozovce porouchané vozidlo, počítejte se zdržením. A zdržet se můžeme i v Brně, v Merhautově ulici totiž nefungují semafory.
3: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Rádio Čas Rok.
2: Dobré středeční odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Majitelé psů od července registrují své mazlíčky do centrální evidence, registrace je povinná, lidé ale nemusí mazlíčky nechat zapsat i hned, stačí to při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině.
5: Morava aktuálně.
2: V Karviné myslí na ekologii. Město postupně proměňuje prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. V lokalitě přibývá zeleň i další prvky, které pomůžou zadržet dešťovou vodu. Opatření mají ochladit přehřívaný prostor u nádraží. V Rožnově pod Radoštěm vandalové v červnu opakovaně ničili veřejné osvětlení. Pachatelé vypáčili dvířka sloupů a vyšroubovali pojistky, takže zhasly celé ulice. Případ vyšetřuje policie a pachatelům hrozí vězení, říká mluvčí města Adela Kousalová.
6: Rožnovská radnice upozorňuje, že některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení a pachatel může hrozit postih za trestný čin ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
2: Radnice taky vyzývá obyvatele, aby podezřelé chování poblíž svítilen nahlásili policii nebo strážníkům. Po úspěchu Karoliny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na Belgičanku Alice Mertensovou. Utkání začíná právě teď. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční odpoledne s Hanzem Prokešem.

odpoledním vysílání Rádia Čas Rock dostali prostor Nickelback a my se teď podíváme do rockové historie, ve které je například událost z roku 1967. Tehdy britský hudební týdeník Melody Maker se otiskl na titulní stránce fotku s komentářem ke 3měsíčnímu vězení, které hrozilo Micku Jaggerovi. Toho ale později pustili na podmínku. Rok 1978 po koncertě v klubu Apollo si policie vyšlápla na Joe Strummera a taky Paula Simonona z The Clash. Oba byli zatčení a pokutováni za výtržnosti, které v opilosti po koncertu páchali. V kalendáři jsou pro dnešek dvě jména, a to Nora s Killianem, kterým za celé Rádio Čas Rok přeju všechno nejlepší, no a posílám kapelu Mr. Big.

0: Toto byly Europe, které máte možnost vidět 21. listopadu v Ostravar aréně, kde se bude konat megakoncert Rádia Čas a na který se můžete dostat úplně zadarmo.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rock.
0: No jo, stačí vám v letní rokové jízdě Rádia Čas Rock dát dohromady dnešní výherní větu, ze které teď budeme pokračovat, protože s tou výherní větou se hraje právě o ty dvě volné vstupenky na koncert, o kterém se před chvíli mluvil. Ivoš prozradil ráno tyto dvě slova. Pivo, rock. Pivo, rock. No a já dodám jednoduše jedno jediné písmenko. A. Takže zatím víme. Pivo, rock a. Co bude dál, tak to ví Vrána, která vám to velice ráda prozradí. Ale než se tak stane, tak si dáme další kousky, tentokrát v podání Race Against a taky formace Viva. Hodně štěstí ve hře a dobré odpoledne.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první tři tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
7: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.
8: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.
7: Na rádiu Čas rok.

půl třetí v rána, už se pomalu ale jistě chystá zasednout tady místo mě na místo Rádia Čas Rok. No ale ještě než se tak stane, tak si zahrajeme podle vás 725 33 1155.

0: na rádiu Čas Rok, tak se jmenovala kapela, která nám právě teď dohrává, a já už vítám v éteru Andrého. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Tak André, ty jsi říkal, že už se ti to pomalu, ale jistě blíží k finále, ta dnešní ranní šichta. Co odpoledne máš plánu?
1: No, vyvenčit pejska.
0: No.
1: Dát si pivko a jít spát.
0: Taková pohodička, jo?
1: Ano.
0: Dobrá, dobrá. Tak, ale teď si vybral alkohol, lehce nad věcí. Pro koho?
1: Pro všechny posluchače, k vám do rádia, tobě.
0: Díky. A to bude vše, jo?
1: No, já myslím, že jo.
0: Dobrá, tak, tak kamaráde.
1: I pro neposluchače.
0: Dobrá, tak jo. Tak já ti chutná pivíčko, kam chodíš? Do nějaké místní kocandy?
1: Ne, beru si sebou na venčení lahváček.
0: Aha, tak to jo. Máš to podchycené. Dobrá, tak se mi hezký pozdrav, pejska, jak se jmenuje?
1: Jo. Pak.
0: Dobře, tak jo, čau, měj se hezky, ahoj.
1: Jo, ahoj.
0: Nazdar, no a mám tady ještě jednu SMSku, a to přímo i s fotkou, která, nebo na WhatsApp, co nám přišlo. Ahoj, milé rádio, Zumba holky z Horních Domaslavic, tak těm posílá pozdrav a taky všem známým Mládínek ze San, jestli to dobře přečtu, San Benedetta del Tronta, Itálie. Čas Rok tady zní od rána do večera, i když to některým moc nevoní. Všechny tam zdravíme a pusť tam nějakou pecku, jste nejlepší, no a poslali nám i včetně, jak už jsem říkal, fotografie. Tak zdravíme i tam, díky za to, že rádio Čas Rok se poslouchá, a tady je muzika. Já se loučím, mějte se krásně, zítra ahoj.

0: Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlet.

0: létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hledáte jistou práci?
2: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
1: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
2: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
1: Chci do Tatry CZ.
2: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na tatra.cz.
3: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

56, House of Noise, vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je odpolední drive. Od mikrofona ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Po 15. hodině, ale taky Ghost. Gamarej.

0: rád v další hodince středečního odpoledne. K tomu připomenutí novinky tohoto týdne, kterou vytáhl Hans. A protože středa slavit je třeba, ale nezapomeneme ani na naši letní rokovou jízdu. To všechno vmáčkneme do těch následujících 4 hodin. Nejprve ale zprávy.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Hromadná nehoda nás právě teď zdrží v Třinci. V ulici Lidické se srazila hned 3 osobní auta. Problémy jsou taky na Bruntálsku, u města Albrechtice, na výjezdu na Holčovice. Tady stojí porouchané vozidlo. Vážná nehoda se stala na trase Olomouc-Vyškov na dálnici D46. Na úrovni 37. kilometru boural motorkář. Záchranáři zasahují taky ve Zlíně na výjezdu na Kudlov. Tady bouralo osobní auto a problémy jsou právě teď taky v Brně v ulici Merhautově. Nefungují semafory a je tady silný provoz.
5: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Radio Čas Rock. Právě.
4: Dobré středeční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zbraňová amnestie se vydařila. Lidé mezi lednem a červnem odevzdali více než 5900 zbraní a to z ní dělá druhou nejpočetnější amnestii v historii. Kromě toho policejní stanice získali přes 213 000 kusů střeliva a 64 kilo výbušnin.
7: Morava aktuálně.
4: Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoci k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si v ní můžou zdarma vyhledat nejrizikovější křižovatky nebo ulice ve svém okolí. A to není všechno, říká náměstek hejtmana Radek Podstavka.
8: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody? Jaká se stala zranění a popřípadě jaká škoda vznikla.
4: Podle statistik byla nejčastější příčinou nehod nepozornost řidičů, couvání a parkování. Olomouc zaplní zahraniční studenti. Více než 100 cizinců z několika desítek zemí se tu přijede tento týden učit češtinu. Univerzita Palackého v neděli zahájí 39. ročník letní školy slovanských studií. Výuka potrvá 4 týdny. Fotbalista Jan Kovařík bude i v příští sezóně hrát za Bohemians 1905. 38-letý hráč prodloužil smlouvu o rok. Kovaříka čeká z Bohemians 6. sezóna. 14-násobný mistr ligy z Plzní má v nejvyšší soutěži bilanci 430 utkání a 43 branek. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu.

0: Ale byle večera, rovnou to berte jako pozvání na letošní ročník Holba roku na grilu, protože to bude velká paráda, jakože velká paráda. Já se omlouvám, že tady do toho žvíkám, protože přišla Kiki. A vzhledem k tomu, že včera byl mezinárodní den čokolády, tak jsme si to ještě teďka dooslavili a nacpali jsme se čokoškou. V praxi to znamená, že teď 9 minut po 15. hodině je pro vás připravena novinka týdne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: 1. srpna 2026 pod Vysokou Peří v Dolní oblasti Vítkovic, teď ve středečním odpoledním driveu tady na rádiu Čas Rock, The Nightfly Orchestra. No a kdo stojí, měří, hlídá či něco podobného? Díky za vaše hlášky, které dorazily na 725-331-155, tak jdeme na klasická místa, alespoň tady v Ostravě a okolí. Na Cihelní jakési manévry stále ještě probíhají. Bacha si dejte taky na klasickém místě, u Ferony stojí tentokrát v civilním transportéru, je to za směru od světelné křižovatky na Vodárně. A co dál? Libor se ještě ozval. Bacha na nájezdu Místecké směr Hrabůvka, mají krásný dalekohled a hlídá se a kontroluje úplně všecko. A abychom to měli kompletní, tak Rudná z Ostravy na Havířov, hned kousek od sebe, před Šenovem v civilních autech. A čekají na svou kořist. Tak šťastnou cestu, s lehkou nohou na plynu a samozřejmě s muzikou. Ugly Kid Joe, taky Avantasia, případně i Jet Routal.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Každý den

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
2: Rokeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s

0: čas rok, 15 hodin, 35 minut, středeční odpolední drive v plném proudu a před námi že Troutal a taky ta vaše. Tak která to bude? 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas rok.
2: Zdravíme všechny rokové duše. Nebojte, brát vám je nebudeme, ale chceme vás pozvat k nám do rebelského baru.
3: Dnes to budou třeba nedávné záležitosti legendárních Deep Purple a nebo legend nu metalu.
2: No a čeká nás i jeden spor o růžovou barvu.
3: Tak si nás nalaďte od 19 na rádiu Čas rok.
2: Od 20 pak i s pohyblivými obrázky na Rebelu.

že troutal, že posloucháte Rádio Čas Rock, tu další už jste si len nelektovali sami. Čau, pro všechny, nějakou pohodovku, kterou se zase těší a konečně vytáhli mašiny po těch deštích. Motorkářská sezona je teprve v plném proudu, tak ať si to všichni v jedné stopě užijí. Díky moc, Radku, prosím tě, tobě šťastnou cestu, žádný štěr v zatáčce. A tady už je pan Elliot. Odpolední.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
5: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
6: Rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
6: Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.
8: Radio Čas Rock.
6: Pravé rockové rádio.

takhle nějak. No a do třetice třeba Božský brůz. Taková malá hudební ochutnávka z další hodinky a k tomu dnešní oslavenci nejprve.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Nehoda se stala v Ostravě na Horní ulici, bourala tady dvě osobní auta. Problémy jsou taky na cestě z Bohumína do Karviné v Dolní Lutyni. I tady se srazily dva osobáky a zdržíme se i v Karviné. Na třídě Osvobození rovněž tady se srazila dvě osobní auta. Problémy jsou teď taky v Třinci v ulici Lidické, kde se srazily tři osobáky a zdržíme se i v Rožnově pod Radoštěm na ulici Radhoštské, kde se srazila dvě osobní auta.
4: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Dobré odpoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Rodiny si přilepší. Poslanci schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten se pro jedno dítě nově může vyšplhat až na 400 000 korun. Podle televize LTV Plus se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027.
6: Morava aktuálně.
3: Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově potvrzuje nejúspěšnější rok v historii. Po už oznámeném rekordu odbavených cestujících hlásí i ekonomické výsledky. Společnost skončila v roce 2025 se ziskem téměř 54 milionů. Zlínský kraj podpoří částkou 1 700 000 korun bezpečnost dětí v dopravě a rozvoj dopravních hřišť v regionu. Zvláštní dotaci 300 000 korun dostane i Rožnov pod Radoštěm, který díky tomu může uspořádat celostátní kolo soutěže mladých cyklistů. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Doležel.
7: Jde o prestižní celorepublikovou akci s významným vzdělávacím, preventivním a společenským přesahem. Jejím cílem je systematicky vychovávat děti k bezpečnému chování, k silnějším provozu, rozvíjet jejich dopravní dovednosti, odpovědnost a také respekt k pravidlům silničního provozu. Proto jsme se rozhodli ji podpořit.
3: Dotaci dostanou i Zlín, Otrokovice, Valašské Meziříčí a Uherský Brod. Fotbalista Marcel Čermák po sestupu Dukly zůstane v nadcházející sezóně v nejvyšší soutěži. 27letý záložník přestoupil z pražského celku do Teplic. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční odpoledne s Vránou Outratkou.
5: Odpolední drive na rádiu Čas Rok.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Takhle krásně to může znít. Třeba všem norám, které dneska slaví meniny, takže za celou smečku Rádia Čas Rok všechno nejvíc. Nejlepší 8. červenec v kalendáři v roce 1968. Britský hudební týdeník Melody Maker otiskl na titulní stránce fotku s komentářem ke 3měsíčnímu vězení, které hrozilo Micku Jaggerovi. Zadržení, něco takového, jakože s čím se můžete sjet, že jo, vyrobíte si to i doma. Nakonec Jaggera pustili na podmínku. Nebylo to poprvé a rozhodně to nebylo ani naposledy. Mezi slavnými narozenými najdeme člena kapely Beck a taky kytaristu Arctic Monkeys. A třeba slavíte i vy, a pokud nevíte co, tak třeba dnešní den začíná podle keltského kalendáře měsíc se smíny. A nebo, ale to snechám za chviličku, takže ať už dneska máte v plánu cokoliv, užijte si to, oslavencům přejeme všechno nejvíc nejlepší.

přesně takhle to zní, když se dají dohromady Baby Metal a Electric Callboy. Ratatatata. Když nevíte, jak nazvat song, proč si nevypůjčit rovnou celý refrén. Středeční odpolední drive tady na rádiu Čas rok a ještě pár připomenutí, co můžete slavit 8.7. Na dnešek připadá Světový den alergií, slaví také videohry, borůvky, maliny, okurkový salát. A dneska je den, kdy jsme znova dětmi. A protože v každém z nás to děcko je, tak si to dneska dopřejte a hlavně si to užijte. A pozor, dneska je den humoru a konec dramat, takže máte-li v nějakém svém okolí jakousi drama queen, ukažte jí dveře a oslavte si to. Jedny bobule bychom to měli, nejsou to ani maliny, nejsou to ani borůvky, ale jsou to brusinky. A chutnají stejně skvěle.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
8: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno, 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber, originál s příchutí kečup nebo sýr, 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange, půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
9: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
10: Rádio Čas Rock i v létě hra.

0: Far Play Through My Bones, vy posloucháte Rádio Čas Rok, před námi Masterplan. A jestli chcete nechat zahrát podle sebe, ideální stav. 725-33-1155.
1: Tak děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
2: A kam, mami, to nás tady necháte?
3: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera, chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.

Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Tohle Masterplan na rádiu Čas Rock ve středečním odpoledním driveu se teď svezeme, ale po punkové vlně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Panka s tělem i duší se ozval, tak prosím tě, co budeme hrát, pro koho, co chystáš na víkend, který už se blíží, začni si kde chceš.
1: Tak budeme hrát pro všechny punkáče i nepunkáče, rockely, nerockely, metalisty, nemetalisty, prostě pro všechny, i tobě do rádia.
0: Děkuju.
1: A zahráli bychom, no, ponoužil bych se asi do hloubí pankáčové duše.
0: Souhlas, souhlas. Budeme se potápět dost hluboko. A co ty? A víkend bude pěkný, letní?
1: Tak asi zahrádka, nějaká voda.
0: Ideální kombinace. No tak jo, máš to mít, tady je cesta do hlubin pankáčové duše. Měj se, čau.
1: Děkuji pěkně, ahoj.
2: Odpolední

0: Svobodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Dáš se mrak.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: středa, slavit je třeba, tak se do toho hned po 17. pustíme. Dneska nás čekají singly a alba, která vyšla docela nedávno, před 5 lety, v roce 2021. Tak vás zvu k našemu společnému vzpomínání, ale až po zprávách.
1: Alba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rok.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas rok.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
10: Nehoda se stala v Ostravě na Horní ulici, bourala tady dvě osobní auta. V Ostravě pozor taky na Krmelinské ulici, i tady je bouračka. Stále jsou problémy na hlavním tahu z Bohumína do Karviné v Dolní Lutyni, kde se srazila dvě osobní vozidla. Dvě auta bourala taky v Karviné na třídě Osvobození a nehoda tří aut se řeší v Třinci na ulici Lidické.
1: Radio Čas Rok.
10: Dobré odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Současné počasí přeje houbařům. Češi si v posledních dnech z lesů v celé republice nosili plné košíky různorodých druhů hub. Mezi nejčastější patřily lišky a muchomurky růžovky. Mykologové ale varují, že předpovídané vysoké teploty růstu hub ublíží.
1: Morava aktuálně.
10: V Kopřivnici přibyly další 4 byty zvláštního určení. Středisko sociálních služeb zvýšilo počet opravených bytových jednotek na 17. Více dodává mluvčí města Lucie Macháčková.
11: Dom je dříve známým jako dům s pečovatelskou službou, je téměř 100 malometrážních bytových jednotek ve vlastnictví města. Ty jsou určeny zejména pro bydlení seniorů a tělesně handicapovaných občanů, jímž je v případě zájmu poskytována pečovatelská služba. Město chce všechny tyto byty postupně upravit tak, aby vyhovovaly současným potřebám nájemníků.
10: Zaměstnanci krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mají větší komfort. Sloužit jim začala opravená zaměstnanecká ubytovna. V objektu nedaleko nemocnice je ve třech podlažích 22 garzonier a dva byty 2 plus KK. Hledá se nový trenér fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty. Národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční odpoledne s Vránou Outratkou.

Serge Tankian, Lie, Lie, Lie. 5 minutek po 17. hodině posloucháte Rádio Čas Rok a také odpolední drive. A protože je středa, tak slavíte třeba. Dneska se nebudeme vracet moc daleko, jenom o 5 let do roku 2021. Tehdy tady přišla další druhá vlna zlovidu, takže chvilku se všechno otevíralo a povolovalo, pak se to zase nesmělo. Nicméně i tohle období mělo přece na něco pozitivního. Vznikla spousta dobré muziky a že jí byla hromada. A najednou se dávali dohromady i muzikanti, kteří by se nikdy nepotkali, protože na dálku díky technologiím se dalo dělat ledasco, nejenom na poli hudebním, ale my zůstaneme na něm. Ty comebacky a nečekané návraty, tak rok 2021 přinesl třeba návrat Limp Bizkit, také úplně nové skladby Guns N' Roses, no a zpátky ke kořenům pop-punku se vydala i Avril Lavigne. Mimo jiné. Zajímavostí bylo i posmrtné vydání hudby George Harrisona a Toma Pettyho, kde spousta najednou materiálu byla objevena v jejich pozůstalosti. Do jaké míry to byly náhodné objevy, zapadlé v šuplíkách nebo marketingové tahy, těžko říct, tom se patlat nebudeme. Ale já tady mám první smečku a první kousek, který psal historii právě před 5 lety, tedy v roce 2021, Made me Writing on the Wall. Byla vydána 15. července 2021, tedy uprostřed prázdnin, samozřejmě i spolu s hudebním videoklipem a sloužila jako hlavní single z jejich 17. studiovky Senjutsu. Byla taky první single kapely od alba Empire of the Clouds z roku 2016, takže jsme se dlouho počkali, ale, jak už jsem předeslala před chvílí, právě zlovidová doba přála nové muzice a najednou to, že jste nic nesměli, tak jste se zavřeli do studia a napsali třeba novou desku, tak jako Medni, a zatraceně se povedla. Navíc ten videoklip má také svůj vývoj a svoji historii vzniku, protože jej má na svědomí londýnské animační studio ve spolupráci se samotným Brucem Dickinsonem a hlavně s bývalými manažery Pixaru, kteří jsou dlouholetí fanoušci Iron Maiden, Mark Andrews a Andrew Gordon. Prostřednictvím týdenních setkávání přes Zoom se dali dohromady s Brucem a s animačním studiem z Londýna, jak by to mělo vypadat. No a ten výsledek jste mohli sami posoudit. Právě už uprostřed prázdnin v roce 2021, protože tehdy to byla novinka týdne a zabodovala neskutečně. Hrajeme ji dodnes a kdykoliv se objeví v playlistu, tak si ji rádi poslechneme. Úplně všichni. Stejně tak jako vy.

0: Magic on the Wall, Iron Maiden, naše první dnešní zastavení v roce 2021, tady u songu, které letos slaví 5 let, ještě nejdu ani do první třídy. Ten další kousek, ten jsem teda vybírala opravdu pečlivě, protože Cheap Trick vyhodili novou desku, dokonce kulatou. Bylo to jejich 20. studiové album Another World, které vyšlo 9. dubna 2021. A jeden kousek, který mě speciálně zaujal, ta deska je skvělá celá, ale tenhle ten z toho opravdu trčí jako růže snová. A vtipné je, že když název tohohle singlu Light Up The Fire vyhodíte, tak chytrá umělá AI vám připraví jako první položku návod, jak rozdělat oheň a zapálit ho, jo? Jak se připravit základ stroudu, připravit si tenké třísky na podpál a tak dále. A aby vám jako teda ještě přilila takzvaně oleje do ohně, doslova do písmene, tak se vás zeptá, aby vám mohla lépe poradit, tak máte upřesnit, jako jaký typ ohně půjde, jestli táborový oheň v krbu, zahradní hodiště a tak dále. Teprve až jí dopíšete, jako teda Cheap Trick, jestli by věděla něco navíc, třeba o téhle desce, o tomhletom singlu, tak se vzpamatuje a začne s vámi nějakým způsobem kooperovat. Takže asi takhle, ověřujte si informace, milé děti, a nejlépe, když to desku fyzicky vlastníte, máte tam všechen ten buklet, voní to novotou a kdykoliv po ní můžete do toho regálu sáhnout a pustit si. Takže tady je máte, další 5letá, už, protože 9. dubna 21, už to bylo 5 let, na jaře, Cheap Trick, Light up the fire. Teď mi docela zaskočilo, protože to vypadá, že tady na chodbě se začíná scházet celý čas rok. Nevím, jestli jsem něco neprošvihla, ale porada tam dneska není. Nicméně je středa, slavit je třeba a další 5letka.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Rock.
1: No tak mezi námi, děvčata, opravdu to vypadá, že se tady schází celý čas rok, protože Kikinata sedí vedle, teď došel Aleš, nevím, co tady budeme dělat ve třech, ale uvidíme. Nicméně, těhle dva v roce 2021 tady ještě nebyly, tak já jim rozšířím obzory ohledně muziky, která vyšla právě před 5 lety, protože Středa slavit je třeba v dnešním odpoledním driveu. Poslední třetí kousek dnešního dne jsou Volbeat, jejich Shotgun Blues. 21. září 2021 jde v pořadí už o třetí single, ale rozhodně je to single s nejvíce propracovaným videoklipem z jejich 8. studiovky. Zatraceně se povedl a je to poslední zářez dnešního odpoledne, co se týče singlu z roku 2021. A já doufám, že se opět přidáte v hojném počtu, tak jako v uplynulých měsících, a dorazí taky vaše tipy na muziku, která vás oslovila přesně před 5 lety. Budeme pokračovat zase příští středu. Odpoledne.

0: Slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
4: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Abraxas a jejich nekonečný bugy. Vy posloucháte Rádio Čas Rock ve středečním odpoledním driveu, taky vlastně už to, na co jste zvyklí. Marcelka Fabiánová, byť má dovču, tak na vás nezapomněla. Je tady čerstvé okénko Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj zakončil loňský rok s téměř vyrovnaným rozpočtem a vytvořil navíc finanční rezervu necelých 10 miliard korun. Ušetřené peníze teď využije hlavně na odstraňování následků povodní, například na opravy vytopených domů místních obyvatel, zničených silnic, ale také na obnovu poškozených škol a nemocnic. Pokračuje hejtman kraje Josef Bělica.
3: Důležité jsou také úspory, které se nám podařilo realizovat, a to bylo celkem 793 milionů korun, které jsme převážně využili na nové investice a podporu příspěvkových organizací a především programu Živel 3. Investice budou nadále pokračovat. Myslím si, že o zdravých financích Moravskoslezského kraje a o konzervativním a střídmém vedení rozpočtu hovoří především ratingové hodnocení společnosti Moody's, které bylo Moravskoslezskému kraji potvrzeno na úrovni A1 se stabilním výhledem.
2: Hejtman Josef Bělica také vyjádřil podporu zelené energetice v regionu. Jedná se především o malé jaderné elektrárny.
3: Zastupitelstvo vyjádřilo podporu budování malých modulárních reaktorů na území kraje, což je rozhodnutí, které je strategické do budoucna, může ovlivnit život našich dětí a jejich dětí, ale hlavně bude znamenat energetickou stabilitu pro tento region.
2: Jen doplním, že modulární reaktory jsou malé jaderné elektrárny, které jsou vyráběné sériově v továrnách a na místě se dají složit jako Lego. Využívají moderní systémy, které reaktor například v případě poruchy sami bezpečně uhasí i bez lidského zásahu.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj i letos výrazně podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí Osoblažska a Vítkovska. Peníze jsou určené pro menší obce na zlepšení služeb pro lidi a opravy veřejných míst. Cílem je hlavně modernizovat venkov a motivovat obyvatele, aby v regionech zůstávali. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňák.
4: Znevýhodněné oblasti měly podporu nebo připravenou alokaci ve výši bezmála 30 milionů korun, nicméně ty projekty jsou velmi kvalitní a je zapotřebí podporovat tyto oblasti, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například tam je, ale i další infrastruktura, která je v těchto znevýhodněných oblastech.
2: Jedná se například o obce Bohušov, Budišov nad Budišovkou, město Albrechtice, Osoblaha, Větřkovice, obec Vysoká a nebo Slezské Pavlovice. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dáš se praku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
7: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
8: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
9: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, megakoncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
10: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rock.
11: Rádio Čas Rock.

0: verze jsou dva lupeny na magáč. A je už stát. To znamená poslední slovíčko, výherní věta a je to vaše. Přesně takhle jednoduché to je. To všechno ale až po zprávách.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Nehodaná zprávy teď zdrží v Ostravě na ulici Krmelínské, bouralo osobní auto. Stále jsou problémy na hlavním tahu z Bohumína do Karviné. V Dolní Lutyni se srazila dvě osobní vozidla. Problémy jsou taky v Bzenci na Hodonínsku, na výjezdu na obec Strážnice. Tady je dopravní nehoda a s komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Merhautově. Tady nefungují semafory.
6: Radio Čas Rock.
5: Dobré odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Majitelé psů od července registrují své mazlíčky do centrální evidence. Registrace je povinná. Lidé ale nemusí mazlíčky nechat zapsat ihned. Stačí to při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině.
6: Morava aktuálně.
5: Cyklistům se v Opavě otevřela opravená trasa. Město dokončilo rekonstrukci tří úseků cyklostezky číslo 55, která je součástí Slezské magistrály a předloni v září ji poškodili povodně. Práce vyšly na více než 3,5 milionu korun. V Rožnově pod Radhoštěm vandalové v červnu opakovaně ničili veřejné osvětlení. Pachatelé vypáčili dvířka sloupů a vyšroubovali pojistky, takže zhasly celé ulice. Případ vyšetřuje policie a pachatelům hrozí vězení, jak nám řekla mluvčí města Adela Kousalová.
7: Rožnovská radnice upozorňuje, že některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení a pachatelům může hrozit postih za trestný čin ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
5: Radnice taky vyzývá obyvatele, aby podezřelé chování poblíž svítilen nahlásili policii nebo strážníkům. Fotbalista Jan Kovařík bude i v příští sezóně hrát za Bohemians 1905. 38letý hráč prodloužil smlouvu o rok. Kovaříka čeká z Bohemians 6. sezóna. Čtyřnásobný mistr ligy z Plzní má v nejvyšší soutěži bilanci 430 utkání a 43 branek. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rock. Pokračuje středeční podvečer s Vránou Outratkou.

0: Fast Rock.
1: Je to tak, jedeme dál. Země se točí společně s letní rokovou jízdou rádia Čas Rock. Vám chybí poslední slovíčko, tak abyste dneska poskládali výherní větu. Tak si to sesumírujeme od Ostrého budíčku a taky od Hanze. Víte, že pivo, rock a teď otázka je co, že jo? Chybí nám tam poslední slovíčko, tak tomu dejte ještě Olympic a Megadeth a pak vám ho prozradím.
2: Letní roková jízda rádia Čas Rock. Každý den šance vyhrát lístky na festivaly, koncerty a rockové akce. Tento týden máme ve hře lupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána sleduj výherní větu. V odpoledním vysílání volej a vystřel si letní rockovou výhru. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rock.
1: V letní rokové jízdě rádia Čas Rock pro dnešek visí ve vzduchu dva lupeny na mega koncert našeho velkého bráchy Rádia Čas. Pokud dobře počítám, tak bude slavit 28. A společně s ním také David Koller, Olympic, Marpo, anebo třeba Europe jako hlavní host. Tam si dáme společně tu party 21. listopada, oslavíme 40. jejich asi největšího hitu The Final Countdown. No a vy se máte šanci poprat v naší letní rokové jízdě, protože pro někoho z vás mám dva lupeny a slibovala jsem, že dostanete to poslední slovíčko, abyste mohli poskládat celou dnešní výherní větu. Tak víte co? A ještě chvilku. Ještě John Lennon, ještě Penzistor a ještě možná Cradle of Filth.
0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
4: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: naprosto úžasně vepřová sezelím, k tomu navíc pifson, že je středa. Tak rokeři, jestli hledáte třeba tip, jak uhranout tu svoji rokeřici, tak funguje na nás třeba toto vyznání, ne že by bylo moje vlastní, ale na mě by to rozhodně fungovalo, když vám drahá polovička řekne, že voníte úplně stejně jako ta krajina po dešti, jako noc plná neřestě, jako kachna se šesti. Tak já jdu do kolen. Nevím, co vy.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rok.
0: No a my se zatím projedeme úplně jinak, ten večer pak už nechám na vás, já vám dlužím poslední slovíčko, které vám dá dohromady dnešní výherní větu letní rokové jízdy a to slovíčko zní kamarádi. Máte? Tak sedmička je šťastná, 7253311155.
1: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou.
2: Zdravíme všechny rockové duše. Nebojte, brát vám je nebudeme, ale chceme vás pozvat k nám do rebelského baru.
3: Dnes to budou třeba nedávné záležitosti legendárních Deep Purple a nebo legend nu metalu.
2: No a čeká nás i jeden spor o růžovou barvu.
3: Tak si nás nalaďte od 19 na rádiu Čas Rock.
2: Od 20 pak i s pohyblivými obrázky na Rebelu.

0: stylový závěr. Pojďte, děti, budeme se hrát.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock.
0: Kradlo, Phil, co za námi, před námi, možná pro Petra dva lupeny na megakoncert rádia Čas. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak prosím tě, co nebo kdo ti dneska přinese ty dva lístky?
2: Tak Věta, pivo, rok a kamarádi.
0: Pivo, rok a kamarádi, přesně tahle svatá trojce ti dneska přinesla dva lupeny na megakoncert našeho velkého bráchy.
2: Super.
0: Slaví už 28. narozeniny, takže si užiješ Davida Kolera, Olympic, Marpa a samozřejmě Europe. Zeptám se schválně, pak se rozhodnu, jestli ti ty lístky dám. Byl jsi už na světě, když vyšlo The Final Countdown, nebo ne? Protože já jo.
2: Já jo.
0: Výborně, takže jo, jsou tvoje.
2: Super.
0: Váže mít, ohlídej si prosím tě elektronického holuba, přistane ti to všecko v mailu a ještě máš právo volby muziky pro následující minutky. Co a komu?
2: Tak, svojí přítelkyni a jejím, a která teď je v práci, tak do práce tam Metaliku, baterii.
0: Výborně, pozdravuj přítelku a my se vidíme 21. listopadu v Ostravar aréně na Megáči. Měj se, čau.
2: Super, díky.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání.

končí jako odpolední drive, takže si můžete říct, pro dnešek neplecha ukončena, ale není to tak úplně pravda, protože středeční večer zase patří jako vždycky Rebelskému baru. Do toho už vás zvou Ivo a Tom, vy si to užijte, stejně tak jako zbytek dnešního dne a já se na vás budu těšit zase zítra ve 3 odpoledne. Tak čau, bando!

0: Dobrý večer. Jsme moc rádi, že jste se pro následující minuty rozhodli pro poslech Rádia Časrock anebo sledování TV Rebel.
1: Na obou stanicích dnes opět po týdnu otevíráme náš rebelský bar a společně s námi se o otvírák postarala také kapela Insania.
0: Takže začátek ryze český, jinak brněnská kapela kutí novou desku, tak snad se jí dočkáme ještě letos. O novinkách to ale bude i v následujících chvílích.
1: V polovině května fanoušky potěšili a hlavně překvapili Deep Purple. Oznámili novou desku Splet a vypustili i nový single.
0: A opět můžeme doložit staré, ale pravdivé klišé, věk je jenom číslo.

0: Za námi je jeden Arrogant Boy, alespoň tedy v podání Deep Purple, a před námi ještě jeden kousek z aktuálního roku.
1: No, jde vidět, že kapely jsou při chuti. Nová muzika přichází z táboru klasik, jako třeba Rolling Stones nebo právě Deep Purple, kteří dohráli.
0: Ale novinku si pro letošek připravili také legendy nu metalu Korn. Single Rewards the Scars vyšel zcela náhle a úplně bez ohlášení.
1: Bylo to součástí soundtracku ke hře Diablo 4 a podle členů kapely mají chuť nahrávat nové věci a prý jich mají v zásobníku dostatek.
0: Tak uvidíme, s čím přijdou v listopadu do Prahy. Koncert v O2 je naplánován na 16.
1: A tady máte píseň Rewards the Scars.

0: Jsme v polovině dnešního rebelského baru. Za námi jsou také dvě písně, jenž byly nahrány a vydány v letošním roce.
1: No tak si můžeme dát něco staršího. I když zase tak moc cestovat v čase nebudeme. 2019, mimo jiné doba, kdy kapela Motionless in White vydala desku Disguise.
0: Nahrávka, která jim pomohla dostat se do podvědomí více metalovým fanouškům, doslova po celém světě.
1: Hlavním poselstvím této desky bylo říct, jak hudba dokáže spojovat, a určitě stojí za poslech.
0: My vám jako ukázku pustíme single Code, no a potom už nás čeká jeden příběh o rozpadu přátelství.
1: Toho našeho teda ne? Snad?
0: Snad ne.
1: Ale uvidíte.

0: Slíbili jsme příběh o jednom přátelství, které zřejmě dostalo vážné trhliny. Hlavní roli teď budou mít tedy Machine Gun Kelly a Youngblood.
1: Dvě velké hvězdy moderní metalové scény, nebo tu a tam vlastně i rapové. Ono vždycky záleží, jakou má kdo náladu.
0: Každopádně pánové si spolu rozuměli, nejen hudebně. Jenže potom došlo na určitý rozhovor, jehož součástí byla i Sharon a Kelly Osbournovi.
1: Obvinili totiž Machine Gun Kellyho z toho, že okopíroval styl právě Youngblooda. Přesně řečeno, šlo o růžovou barvu.
0: No a Youngblood se kolegy nezastal a to neměl dělat. Machine Gun Kelly se cítí být zrazen a v nedávné písni se do bývalého parťáka i obul. Takže zpěváci jsou evidentně vepři.
1: A za všechno už je růžová barva. No tak alespoň zazpomínejme na dobu, kdy byli ještě kamarádi a nahráli spolu písení.

0: Tak, koukáme na hodiny a bohužel budeme asi muset zavřít.
1: Ano, i podle korálku už je nejvyšší čas. Do našeho hudebního koktejlu zbývá přimíchat poslední hudební vložka. A ta bude z Velké Británie.
0: V roce 2021 se dala dohromady dvojice Cameron Humphrey a Tom Mellon. A vznikla kapela s názvem Love is Noise.
1: Debutová deska jim vyšla v únoru loňského roku, jinak ale vydávají EPčka a singly jak na běžícím páse.
0: Na podzim stejného roku to byla třeba píseň Everyone Bleeds, no a právě s ní se dneska rozloučíme.
1: Mějte se hezky, bando, my vám moc děkujeme za přízeň a jdeme uklízet, aby to tady bylo všechno příští týden pěkně čisté a vonavé.
0: Čau.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Tak děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: rok slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, rádia čas rok.
2: Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje
1: Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, Radio Čas rok. Happy birthday, Radio Čas rok. Happy birthday, Radio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Rockeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Zdravím všechny na druhé straně přijímačů. Máme začátek prázdnin, první červencový týden a tak nás čeká další porce oslavenců. Tentokrát těch narozených v 7. měsíci. Začnu jménem, které vám možná úplně nebude povědomé, ale obličej by vám mohl napovědět. Dave Bakš. Kytarista, který stál u zrodu kapely Sum 41. Působil v ní až do roku 2006, kdy se rozhodl založit vlastní uskupení Brown Brigade. Chtěl se více zaměřit na metalovější styl. Ale jim to vydrželo pouhé 3 roky. V roce 2015 se vrátil do Sum 41 a hrál s nimi až do konce. Jinak tedy, narozeniny slaví 26.7. a letos to bude 46 let.

Nyní je před námi kapela, kde slaví rovnou dva členové, System of a Down. Červencovými oslavenci jsou Daron Malakian a John Dolmayan. Ohledně kapely je to vlastně pořád stejná záležitost. Oficiálně se nikdy nerozpadli, ale do nového materiálu se jim úplně nechce. Že je to vůči fanouškům tak trošičku sobecké a nevděčné, no tak co už, pánové evidentně vidí všechno jinak. Takže si pořád musíme vystačit se staršími hity. Naštěstí jich je dostatek a jeden z nich si dáme.

V rok speciálu nyní budeme vzpomínat na hudební období začátku 90. let. 15. července 1952 se narodil Mark Stephen Bell. Celý hudební svět ho ale zná pod uměleckým jménem Mark Ramon. Ve slavné kapele měl na starost bicí. Nebyl sice původní bubeník, ale je nejdéle žijící člen té nejstabilnější sestavy. Letos oslaví 74 let, takže mu přejeme pevné zdraví.

Jsme zpátky ve studiu, kde pokračuje Rok Speciál. Dnes na téma červencových oslavenců. I v další kapele slaví v červenci dva členové. A v úvozovkách jsou oba jediní aktivní. Sir Brian May a Roger Taylor. Po smrti Freddieho Mercuryho se basák John Deacon rozhodl opustit hudební svět. May a Taylor to od té doby táhnou společně. Chvíli spolu s Rogersem, anebo už delší dobu s Adamem Lambertem. My si ale samozřejmě dáme klasickou sestavu věhlasté kapely Queen.

No a jsme v závěru aktuálního rok speciálu. Před námi je ještě jeden oslavenec, kterým bude Jacobi Shirix. 28.7. oslaví kulatou 50. A já si myslím, že takový malý předčasný dáreček dostal letos v Hradci Králové. A to na 31. ročníku Rock for People. Na Paparouč přišlo obrovské kvantum lidí a hlavně, ne že by jenom přišli, s kapelou si od začátku prospěvovali jejich texty, z čehož byl Jacobi opravdu dojat. Takže to netrvalo dlouho a byl oznámen listopadový koncert v Praze. Jestli tam bude podobná atmosféra, tak to bude vážně jízda. Ode mě je to pro dnešek tedy poslední klip. Díky za váš čas a uvidíme, respektive se uslyšíme zase příští týden.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

hvězda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, megakoncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Tak děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.